0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jo, já být policajt. A říkám si, jo, o ty s takovým fárem tady jedeš, takhle, jo, a SPZka za desítku, a pojď sem, kamaráde.
2: A moc se mi líbí zpráva, kterou jsme dostali od Nelly.
3: Chci vám poděkovat, jsem zrovna akorát měla kontrolu, policajti se smáli, až by paní jíte, že posloucháte Kiss, my totiž taky, a smáli se, mávali, takže super, moc vám děkuju. A ještě si poslední tu písničku budete hrát a normálně si vás aj tam zapli, jako jo.
4: Hezký. Jo, to je krásný.
5: Nelčo, tak to 5 kilo, co by ti vzali, nám pošli, jo?
0: Raní Kiss od 6 do 10.

One world, one heart, and one understanding, y'all.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
2: Chci říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedám dopustit, když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.
6: Ale lidi říkali, že pán mě jinde.
1: Neruš to.
6: Ale lidi říkali.
1: Kamarádi, hudební dramaturg Kisu právě vyskočil z postele. A jede nás zabít.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Zní léto. Hrajeme největší letní hity.
1: Be happy.
2: Oh yes, si. De nuevo aquí,

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
2: Posloucháš KIS?
3: Radio KIS.
2: Tak ho i sleduj
3: na Instagramu,
2: YouTube
3: a Facebooku.
4: Máme tady 7. hodinu raní, kysáci, máme před sebou neděli a s vámi až do 13. Honza Průcha. Krásné ráno.
5: To nejlepší od 90. let.
3: KIS.
5: Radio KIS.
6: Be happy.

Máme 7 hodin, 8 minut k tomu, posloucháte Radio Kiss, no a krásný nedělní ráno vám přeje Honza Průcha. Dneska výjimečně za Marty Hovorku, který potřeboval volno a taky si ho zasloužil, a právě proto jsem tady já, jako vždy, až do 13. hodinky, jako kdyby tady byl Marty Hovorka. No a stejně tak, máme před sebou další aktiv víkend, to znamená, že si budeme dávat různé tipy, jak ještě dnešní den strávit, a zároveň můžete také nejen posílat tipy, ale vaše plány. Zajímá mě to a třeba se nechám inspirovat na víkend příští. Tenhle ten víkend já osobně už to nestihnu, ale vy toho můžete stihnout ještě mnoho. K tomu všemu skvělá muzika od 90. let a samozřejmě nějaká ta zajímavost, plus mám pro vás dneska překvápko, soutěž, ale to si ještě zatím nechám tak trošičku jako tajemství. Počkejte si na to, o jakou soutěž půjde. Takže pojďme na muziku, kterou jsem sliboval. Garrett Gates, Squeezer, Kamrat, a jak už jsem říkal, dávejte nějaký tipy, jak strávit dnešní víkendový den.

0: Aktiv víkend.
1: Kysáci, máme před sebou start dne. Navíc toho víkendového, tak doufám, že jste připraveni na to odpočívat a nebo podniknout něco, na co budete třeba dlouho vzpomínat. No a samozřejmě, ale nebojte se, myslíme i na vás, co jste v práci anebo se do ní chystáte. Jsme rádi, že ať už máte plány jakýkoliv, tak bude vaší společnost dělat Radio Kiss. No a pokud přeci jen máte volno a chtěli byste někam vyrazit, tak já jsem minulý víkend strávil vlastně skoro celý nedělní den s mou dcerkou v naší oblíbené zoo v jižních Čechách, kousek od Jindřichova Hradce. Je to zoo na Hrádečku Horní Pěna, která není velká, ale je tam spousty zvířat, naprosto ideální pro děti, protože se zase úplně tolik nenachodíte, znáte takový ty velký zoo, to už v půlce nemůžete a říkáte si, když už jsem si zaplatil vstupný, tak tam musím prostě dojít a vidět ještě ty tučňáky a vidět ještě tady toho tygra a tak dál. Tak takhle to v Horní Peně není, ale za to je to opravdu krásný, takový rodinný a navíc tam o to krásně starají. My jsme tam byli naposledy asi tak 3 měsíce zpátky a vlastně za tu dobu, co jsme tam nebyli, to zvětšili o několik mnoho dalších pavilonů a další stánek s občerstvením, krásný nový dětský hřiště. Takže doporučujeme. No a kdybyste chtěli vyrazit do Přerova, tak s pozvánkou je tady Terka.
2: Vyražte do Přerova, kde se tento víkend konají tradiční svatovavřinecké hody na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a na Horním náměstí. Těšit se můžete na tradiční hodové slavnosti s bohatým kulturním a společenským programem, včetně historického jarmarku.
1: Přejeme vám tedy krásné nedělní ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

7 hodin 35 minut k tomu. Posloucháte Radio Kiss. Kisáci, popíšu vám, jak to momentálně vypadá tady ve studiu Kissu. Je to tady lehce provoněné kávou a přemýšlím jako tak, co by se dalo dělat, protože jsem se teďka šel podívat k oknu a sluníčko už vylejzá, takže dneska nás čeká opět krásný letní den. No a do toho se samozřejmě tak nějak jako probouzím, protože jsem ještě napůl v polospánku, já jsem spal hodinu a půl, jelikož jsem hrál skvělou svatbu, tímto zdravím tedy Lenku s Honzou, který se včera vzali a až do dnešních nějakých půl jedný ráno to hojně oslavovali. Takže kysáci, pojďme se probouzet společně, a to třeba s muzikou od Pitbulla, Ace of Base anebo Robina Schulze. Vám všem přejem krásný poslech, no a kdybyste nám dali vědět, jaký jsou vaše plány na neděli, nebudu se zlobit, mobilní apka Radio Kiss.

0: známo. Fireball. 7-7.
1: Každé všední ráno na Rádiu Kiss.
2: Kysáci, zítra touto dobou někdo z vás už bude pár minut bohatší. Chtěl bych říct milionář, ale to ne. Budete mít pár tisícovek navíc ve své peněžence, respektive na cestě do své peněženky, protože opět zítra v 7 hodin ráno, stejně jako každý všední den po celý rok 2026, rozdáváme prachy v soutěži 7-7. Když se dovoláte, tak někdo z ranní trojky za vás hodí kostkou a číslo, které padne, tak my pošleme v 1000 korunách. Pokud padne šestka, přidáme ještě 1000 navíc, takže získáváte 7000 korun. Jinak zítra už tuhletu soutěž odbaví a pro vás připraví opět komplet ranní trojka, která podovče je natěšená na to, až usedne sem za mikrofon Rádia Kiss. Takže si to zítřejší vstávání dejte společně s nimi. Teď už další muzika, je tady DJ Matrix, Sara Perché Ti Amo, krásný poslech.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, doprava těsně před 8 raní je plynulá. Pozor si ale dávejte na D1 ve směru z Brna do Vyškova. Na 209. kilometru je lehce rozházený značení silničářů. Asi do toho někdo v noci vletěl, tak je to tam dost nepřehledný. A taky počítejte s uzavřením Pražského okruhu obousměrně mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě a ještě nějakou chvilku to potrvá, ale dnes by to určitě měli otevřít. Šťastnou cestu!

0: Máme tady 8 hodinu, s vámi stále Radio Kiss, taky Honza Průcha. A vám všem krásnou neděli.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.

0: Radio Kiss.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine.

Tolik Fergie na rádiu Kiss. Kysáci, a když se tak koukám na předpověď počasí na dnešní den, tak bude to na koupačku a možná, že se chystáte někam na koupák, někam k rybníku. Bacha na to, koukejte kolem sebe, kdo tam je společně s vámi, jaký jsou tam ještě návštěvníci, respektive jestli mají sebou třeba nějaké domácí mazlíčky. Pokud si sebou jsou pejska, tak si myslím, že naprosto v pohodě. Ale teďka vlastně ve středu se stala v Polsku taková věc, že jedna tamní dáma šla na koupák a vzala si své domácí mazlíčky. Jenže to nebyly pejsci, ale byly to dvě krajty, takže přišla jako na krku měla dvě pověšený krajty a tak se s nima šla koupat a ležela tam na té pláži. Samozřejmě, že had není jako pro mnohý lidi úplně oblíbený zvíře, takže se koupaliště celkem rychle vyprazňovalo a zároveň přišlo taky hlášení na policii. Tam jí vlastně vysvětlili, že není vhodný úplně nosit na koupák krajty, že to jako většina těch lidí asi moc nedá. Já si říkám, asi bych to taky nedal, protože jako hada jenom vidím a už mám husí kůži, i když chápu, že třeba jsou to roztomilý zvířátka, ale nedal bych to. Ale ještě horší by bylo, kdybych dorazil na koupák a tam se někdo koupal s krokodýlem. Tak to bych rychle prchal. Kysáci, chystáte se na koupák? Případně kam, kde máte váš oblíbený, to si můžeme říct za chvíli, protože nás čeká Aktiv Víkend, tak nahrávejte vaše tipy přes mobilní apku Rádia Kiss. Teď už Samfeld.

0: Kiss Active Weekend.
1: Jak si užít neděli, kam vyrazit, tak těch možností je samozřejmě mnoho. Například napsala Jitka, že s rodinkou jsou na cestě do Francie, do největšího akvária v Evropě, takže neděli budou trávit tam a potom se přesunou na pláž. Jinak zdraví všechny kysáky a přejou krásnou neděli. Chápu kysáci, že takhle jako ve čtvrt na devět se rozhodnout, hele víš co, dneska pojedem do Francie, jen tak se prostě vykoupat. Není asi moc reálný a tak byste mohli vyjet třeba na tachovské slavnosti. Terka nám řekne víc.
2: Zveme vás na tachovské slavnosti, které se konají po celý víkend. Těšit se můžete na pestrý program plný hudby, tance, výstav, ale i dobrého jídla a stánku se zajímavým zbožím.
1: Užívejte si neděli s rádiem Kiss.
0: Kiss Active Weekend.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Přátelé, věřte tomu nebo ne, je to od Skytech a Headhunters a písnička se jmenuje Kundalini.
2: A to už je to Hej Šašo, ten název?
3: Ne, ale je to tam, dobré.
4: Ne. Teď něco uslyšíte a vy tam hledejte něco českého.
2: Pitomí dáme na kule?
4: Niko, jak to slyšíš ty?
1: Někdo nadává na to, že jsou kůly pitomí a káry na dvoře.
4: Kůly pitomí, káry na dvoře.
2: A jo!
3: Jo, je to
0: Raníky od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss.
5: Be happy.
1: Good evening!

vstávání a start do dalšího víkendového dne, do neděle. No a můžete si to ještě zpříjemnit, protože když tak koukám na čas, tak máme prostor na to, aby jsme si dali jukebox i v této hodince, takže klidně vaše přání posílejte přes mobilní apku Rádia Kiss a třeba si za chviličku zahrajeme tu vaší oblíbenou. Do té doby The Wanted, taky Paola and Chiara. A vzpomeneme si na nedávno skončené mistrovství světa ve fotbale, které opanovalo Španělsko. Andrea Bocelli a David Guetta. It's more than just a game, it's our DNA.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A máme tady první jukebox s datem 9. srpna na rádiu Kiss a pojďme si poslechnout, co by chtěl David.
2: Čau, já jsem David. Volám do rádia Kiss. Chci tam zahrát Pedro. Děkuju.
1: A ještě tady vzkaz od Pepči.
3: Krásné dobré ráno, milí kysáci. Rád bych, kdybyste zahráli Benny Benassi pro tebe do studia a pro všechny kysáky. Tady Pepča.
1: A víte co, kysáci? Aby ta neděle byla úplně nejkrásnější, jak to jen jde, zahrajeme si obojí. Nejdříve Pedro a pak Benny Benassi. Jdeme na to.

Michael Jackson, They Don't Care About Us na rádiu Kiss. Kysáci Michael Jackson, tak to je takový fenomén, který i po své smrti vydělává neskutečný prachy. Vlastně letos přišel do kin jeho životopisný film Michael a vlastně se čeká na to, jestli to bude nejúspěšnější takovej, nebo nejúspěšnější film tohoto typu. To se ještě dozvíme, protože to pořád v těch kinech frčí a pořád se ty výdělky zvětšují a zvětšují. Pojďme pokračovat. Na Kissu nás čeká Alan Walker za chvilku a teď už Nathan Dave, 21st Reason, takže si nadále užívejte poslech.

0: Taky jsem za volantem po celé republice.
1: Chystá si pozor na D55, čerstvá nehoda na 31. kilometru ve směru na Olomouc, nohu z plynu. Připomínáme, že Pražský okruh je uzavřen obousměrně mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě. Dáme vědět, až se to otevře. A pozor také na silnici 16, tak mezi Mělníkem a Mladou Boleslaví. V malém újezdu je tam kyvadlový provoz, ale vzhledem k tomu, že je těsně před 9, tak se kolony netvoří. Šťastnou cestu!

0: něco na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
3: Rádio KIS počasí.
4: Nedělní den bude opět teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni.
5: Je tady 9. ranní, krásnou neděli vám přeje Honza Průcha, pojďme si dát muziku za skvělou náladou. Alexia.
3: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

Taky jsou tom boxer Morena, Deep in Love, krásné nedělní ráno vám přeje Honza Průcha. Ano, chápu, běžně tady bývá Marty Hovorka, takže chápu, že mi přes apky chodí vzkazy. Ahoj Martine, není to zvykem, Martin má dneska dovču a já za něj zaskakuju a jsem moc rád, že tady můžu být s vámi ráno, je to pro mě takový jako netradiční a moc hezký. A když jsme u těch men, tak kysáci, dneska nezapomeňte popřát nějakému Romanovi, který máte poblíž, anebo to můžete odložit na zítřek, zavolat naší ranní trojice a dodatečně popřát Romanu Andělovi, protože Romanové mají dneska svátek. No mimochodem, tak ještě je den melounů, takže nám k tomu krásně nahrává počasí, holky pěkný výstřihy, ať ten den melounů můžeme oslavit. Za chvilečku další aktiv víkend, takže pokud máte tip, kam dnes vyrazit, šup sem s ním přes mobilní apku Rádia Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Kisáci, brouzdám tady po internetu a koukám se, kam bychom dneska mohli vyrazit, třeba se někam schladit na nějakou pěknou výstavu, a našel jsem, a možná, že až tady skončím v jednu hodinu, tak se tam půjdu podívat, protože je v Praze v Letňanech na výstavišti putovní výstava Harry Potter, takže pro všechny milovníky Harryho Pottera. Já jsem spíš ten nadšenec do filmu, na knížku nějak jsem nenarazil, ale to už je úplně jedno, jestli máte rádi Harryho Pottera knižně anebo filmově, protože tady najdete opravdu krásné věci. Najdete tady například autentický rekvizity, taky originální kostýmy. Setkáte se i s Vrbou Mlátičkou z Moskomory, možná zabloudíte do Příčné ulice a stoprocentně si můžete vyzkoušet rozběhnout se do nástupiště 9 a 3 čtvrtě. Takže kysáci, Praha Letňany, výstaviště Harry Potter a putovní výstava. A kdybyste chtěli trošičku jiný druh zábavy, tak Terka má další tip.
2: Máme pro vás pozvánku na svatovavřinecké hody v Hluku, které tento víkend nabízí bohatý program plný hudby, výstav, folkloru a zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na koncerty, vystoupení místních souborů, večerní hodové zábavy, kolotoče a program pro děti.
1: Přejeme vám hezkou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Pojďme za německou DJskou a hitmakerskou legendou, která si oblíbila Českou republiku. Jedná se o ATB, tedy André Tenneberger, a oblíbil si Českou republiku tím, že tady vystupuje každý rok poslední dobou pravidelně v pražském klubu Duplex, a stejně tak to bude i letos, pokud byste chtěli na ATB ho vyrazit 1.10. je to datum, co se v pražském Duplexu objeví. Každopádně, kysáci, my se teď podíváme na start jeho kariéry, i když se jedná o hitovku z druhého alba, tak první album vyšlo v roce 99 a druhý hned posléze o rok později v roce 2000, a právě na něm byla a je, pokud si ho ještě seženete, hitovka The Summer. Takže pojďme na ní, ATB.

0: Dávají školní potřeby na celý rok.
1: Tradiční a taky kvalitní český výrobce Centropen, tak ten nás oslovil a po celý příští týden tady má společně s Rádiem Kiss soutěž, kde budeme několikrát denně rozdávat balíček školních potřeb v hodnotě 3000 korun, což není málo a určitě, nechci malovat čerta na zeď, blíží se konec prázdnin, začátek školy, tak to peněžence významně uleví. Kysáci, jak to bude fungovat? Jakmile uslyšíte výherní signál, tak rychle volejte 210-323-323. Já vám pro jistotu ten výherní signál pustím, jak zní, abyste to zítra věděli, protože právě od zítřka soutěž startuje.
2: Hurá do školy!
0: Soutěžte právě teď s Rádiem Kiss a českým výrobcem školních potřeb Centropen.
3: Volejte studio.
0: 210-323-323.
1: Tak přesně tohle, jakmile uslyšíte, zkuste se dovolat jako třetí v pořadí. Dostanete jednoduchou soutěžní otázku a když tyhle ty dva úkoly zvládnete, balíček školních potřeb v hodnotě 3000 od Centropen je váš. Podrobný info už teď hledejte na našem webu kiss.cz.
0: Rádio Kiss.
1: No a teďka si pojďme dát další muziku. Do konce hodinky nám ještě čas zbývá, takže stíháme Snap, Jonas Brothers, Katy Perry a taky Too Unlimited. Vám všem krásný nedělní ráno.

0: Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, klidně můžete vyrazit na jakýkoliv výlet, protože doprava je pro tuto chvíli klidná a bez komplikací. Jenom počítejte s tím, že Pražský okruh mezi 3. a 15. kilometrem je uzavřen obousměrně, ale objížďka ani tam se nezdržíte. Je to kvůli údržbě, která potrvá zhruba do poledne. Šťastnou cestu!

0: Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude opět teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni.
2: David Guetta, Run Run River, taky Martin Tungevák, to je start další hodinky. Krásnou neděli vám přeje Honza Průcha.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Krásné nedělní dopoledne, kysáci, co nás čeká a nemine v této hodince, tedy mezi 10. a 11. Tak v první řadě dáme si jukebox, takže pomalečku promýšlejte, co si necháte zahrát. Jakmile uslyšíte výzvu, že máte volat, tak volejte. Pak se taky podíváme na Kisparádu, jak to tam vypadá na prvních příčkách, a to proto, protože dneska večer Kisparádu s DJem Basslickrem 100% můžete poslouchat na vlnách Rádia Kiss. No a samozřejmě si k tomu budeme taky pěkně hrát muziku, kterou tady mám pro vás připravenou. Například Robin Schulz, Rasmus anebo Lavouche. Krásný poslech. Da, da, da.

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, díky počasí je letos burčák opět o kousek dříve a napsala mi Marťa, že je teďka v Horoměřicích u zahradnictví a koštuje tam výborný burčák, takže vás zve, protože k tomu navíc ještě tam hraje Radio Kiss a je tam také skvělá paní prodavačka. No, takhle burčáček ve 10:45 v neděli dopoledne, no, proti gustu žádný disputát, jak se říká. Jinak, kysáci, mám tady taky tip na to, kam byste mohli vyrazit, a to je Benešov nad Ploučnicí, respektive nádvoří zámku, protože tam právě teď probíhá Sidecar Veterán sraz a pokud byste měli více času, tak si samozřejmě můžete prohlídnout i zámek. A pokud jste vášnivými zahrádkáři, tak s tipem přichází Terka.
2: Zveme vás na celostátní prodejní výstavu pro všechny zahradníky a zahrádkáře Floria Léto 2026. Těšit se můžete na unikátní expozici tisíců květin. Čekají vás desítky prodejců okrasných rostlin, bylinek, zeleniny a řemeslných výrobků a podobného zboží. Výstavu můžete navštívit celý víkend.
1: Užívejte si zbytek tohoto víkendu.
0: KISS Active Weekend.

0: Hurá do školy!
1: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
0: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
1: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: A pojďme si dát další jukebox s dnešním datem. Zdravím Nikču, ahoj Nikčo.
2: Ahoj, ahoj.
1: A ty tam máš ještě svou kolegyni někde.
2: Mám tady ještě kolegyni Verunku.
1: Tak zdravíme Verunku, a vy jste v práci, holky?
2: Jsme v práci, my jsme nedělky.
1: Vy jste nedělky, máte za to aspoň trošku víc penízek?
2: Prosím, prosím.
1: Máte za to aspoň trošku víc peněz, když makáte v neděli?
2: No, tak jelikož jsme jelikož jsme maminky, tak určitě, každá kačka se hodí.
1: To je přesně tak. Tak k tomu, aby to rychleji cutíkalo a bylo to trošku veselější, říkala si nějakou veselou, tak jsem vybral Veronu, a komu ji posíláš?
2: Super, posílám ji všem, kdo pracuje v neděli, samozřejmě rodinám domů a hlavně nám, nedělkám.
1: Dobrá, tak ať tak vám to utíká, holky. Čau.
2: Čau. Čau.

0: Taky si doznívá Meduza Don't Wanna Go Home. A pojďme se podívat na další nový kousky, který střídáme v éteru Rádia Kisa, který také slýcháte a pro který můžete hlasovat na našem webu kiss.cz. Kiss Paráda, tak to je vlastně top desítka toho, o čem hlasujete právě vy a toho, co se vám nejvíce ve vysílání Kissu líbí z těch nových kousků. No a dnes večer od 7 tady bude DJ Bassliquor a opět vám naší Kiss Parádu představí a taky vám představí, jak to vaše hlasování dopadlo. My se pojďme podívat teď v aktuální čas 10.44, jak to vypadá na prvních třech místech na trojce Dara Bangaranga. Na dvojce Skutři No Rewind. Jsem trošku překvapený, že Skutři nejsou první, protože to nebývá pravidlem. Většinou, jakmile se Skutři dostanou na první místo, tak z něj neslezou. Ale dnes to tak není. Offenbach, Four to the Floor. To je první místo. Takže kysáci, na našem webu zahlasujte kiss.cz, no a večer v 7, buďte na drátě a poslechněte si Kiss Parádu s DJem Bassliquorem.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: S Kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci D1 ve směru z Prahy na Brno, zhruba 98. kilometr. V levém pruhu je klín z náklaďáku. Je možný, že už ho někdo odklidil, ale pro jistotu tam dejte nohu z plynu. D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. Od 5. kilometru kolona až na 9. kilometr zpoždění zhruba 20 minut. A stále ještě uzavřen pražský okruh obousměrně mezi 3. a 15. kilometrem kvůli údržbě. A mělo by to trvat ještě zhruba hodinku, takže si ještě chviličku počkáme, nežli nám to silničáři otevřou. Kdybyste měli další důležitý info ze silnic, dejte vědět přes mobilní apku Rádia Kiss. Šťastnou cestu všem!

0: Co na dřevo, aby vydrželo? Esthetic Profi by to chtělo. Esthetic Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří Esthetic Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Esthetic Profi nově na českém trhu. Více na www.estheticprofi.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Hrajeme to nejlepší od 90. let.
3: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
4: To se to jedá! Jen tak dál, super, jste úžasný, miluju vás.
2: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
5: Nedělní den bude opět teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni.
6: 10 hodin, 3 minutky k tomu a kysáci, krásnou neděli vám pořád. Přeje Honza Průcha, pojďme za Centauri, Take It To The Limit.
2: To nejlepší, to nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
7: Be happy.
8: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

Kysáci, aby jsme si to nedělní dopoledne udělali ještě o trošičku krásnější, mám tady pro vás soutěž. A soutěž je o 4 vstupenky do vinařství Dufek, a to pro celou partu tedy. Můžete naplnit auto, 4 se tam v pohodě vejdete a můžete vyrazit do Svatobořic, u Kyjova, do vinařství Dufek, protože 15. srpna tam proběhne den otevřených sklepů. Já podotýkám, že jedna vstupenka má hodnotu 750 korun a máte v ní neomezenou degustaci až 175 vzorků vín, degustační skleničku dostanete, taky katalog vín, identifikační náramek, automaticky jste tak také zařazeni do slosování o 3 kartony archivních vín a k tomu všemu ještě kompletní doprovodný program. To všechno zadáčo a navíc pro všechny 4 lidi. Takže kysáci, jaký bude váš úkol, abyste tuto cenu získali? Půjde o výherní song. Jakmile uslyšíte výherní song, tak volejte 210 323 323. A výherní song zní takto. Vesna, Ego, Moravo, a můžu slíbit, že do té 12. do pravého poledne ji 100% stihneme. Takže pokud chcete 4 vstupenky na den otevřených sklepů 15. srpna vinařství Dufek, který sídlí ve Svatobořicích u Kyjova, buďte ve střehu a ve správný okamžik si zavolejte.

0: Kiss Active Weekend.
1: Dneska už jsme zdravili na pláž do Francie, kde si užíváte neděli. Zdravíme taky na cestu do dánského Legolandu, a to Honzu, Soňu a Jakoubka. Jsou to možná i pro vás tipy, jak strávit neděli, ale možná si vemte ještě pár dní volna po neděli. Každopádně, ale co stíháme stoprocentně, je výlet do Tachova.
2: Zveme vás na tachovské slavnosti, které se konají po celý víkend. Těšit se můžete na pestrý program plný hudby, tance, výstav, ale i dobrého jídla a stánku se zajímavým zbožím.
1: Terko, děkujeme za tip a vám přejeme krásnou neděli.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Prý to bude koza. A pana.
3: Panic.
4: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
0: Od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Tagabam. A pojďme si dát další hudební legendu.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Konec 90. let, rok 99 přesněji řečeno, Itálie a italský projekt, na který si možná vzpomínáte, ale možná taky ne. Oil a song s názvem OEE. To je takový jako zvláštní název, já jsem se tomu smál už tehdy, ale je pravda, že to byl velikánský hit, hrálo se to všude, i já jsem na to moc rád pařil a stojí za tímto projektem a za touhle muzikou Tiziano Giupponi. A on vymyslel nejen hudbu, ale dokonce i text, což je teda, co říct, klobouk dolů, protože ten text je fakt složitý. No poslechněte si sami, jdeme si připomenout velikánský disco hit z roku 1999, Oil OEE.

0: Na Kissu nám právě dozněl výherní song a na telefonu je Sabina. Sabčo, ahoj!
1: Ahoj!
0: Tak řekni mi, prozradí mi, máš ráda víno?
1: Miluju víno.
0: Miluješ víno. A odkud seš?
1: Prahy.
0: No, tak si naplánuj cestu, protože je jasný, že už 15. srpna jedeš do Svatobořic u Kyjova, do vinařství Dufek, protože tam je den otevřených sklepů tohoto vinařství. Ale máš vstupenky rovnou 4, tak koho vezmeš sebou? Už to máš promyšlený?
1: Vezmu moji maminku s babičkou a bráchu.
0: No paráda, paráda. Tak jo, no tak
1: to mám ráda.
0: Hele, bude tam nějaký řidič mezi tím, nebo si vezmete nějaký ubytko?
1: Asi si vezmem ubytko, já mám nově řidičák, takže pojedem.
0: Byla by škoda, o něj hned přijít, jo? Jasně. Tak prosím tě, já jenom připomínám, že máš 4 vstupenky v hodnotě 750 korun, každá tedy, takže krát 4. A například je tam neomezená degustace až 175 vzorků vín, takže opravdu doporučuju to ubytko si asi zajistit. Gratuluju, Sabčo, a užijte
1: děkuju
0: si to tam. Ahoj.
1: Děkuju. Naschledanou.
2: To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.
3: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Trochu se nám zkomplikovala sjízdnost D10, takže pojďme se na ní podívat. Ve směru z Prahy na Prahu, tedy od Mladé Boleslavy na Prahu, jsou dvě nehody hned za sebou. Nejdříve jedna na 12. kilometru, pak další na 9. Tvoří se kolony, zdržení teď kolem půl hodiny. A v opačném směru D10, tedy z Prahy na Mladou Boleslav, tam se zdržíte v koloně kolem 20 minut mezi 5. a 9. kilometrem, ovšem tam je to kvůli práci silničářů. Další zdržení, tak to čekejte na 38. tah mezi Humpolcem a Pelhřimovem. Je tam omezení u Vystrkova, oba směry zdržení kolem 15 minut a ještě jedna nehoda D48, 20. kilometr ve směru na Olomouc, tam je zdržení kolem 10 minut. Šťastnou cestu!

0: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
1: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket Energylandia.pl.
2: Posloucháš Kiss?
3: Radio Kiss.
2: Tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss. Počasí.
4: Nedělní den bude opět teplý, bude jasno, k večeru se v Čechách bude objevovat oblačnost, vítr zafouká jen mírný jihovýchodní rychlostí do 5 metrů za sekundu, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 29 a 33 stupni.
5: Je 12 hodin minutka k tomu, takže krásné poledne a pokud obědváte, tak dobrou chuť. K tomu budeme hrát CeeLo Green.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Volkín, Aquagen, Eternity, Kysáci, tak ještě hodinku tady společně budem, tím pádem vám krásnou neděli přeje Honza Průcha za chvilku po 13. už pak Vítělesák. A teďka si dáme skvělou muziku. Mám připravenýho například novýho Armina společně se zpěvačkou Sašou, kterou sleduju na Instagramu a musím říct, že opravdu je skvělá. Je úžasná, krásná a prostě má takový jako kouzelný hlas a proto si ji taky Armin van Buuren vybral. Do té doby taky ještě Magic System nebo 24/7 a rád bych taky pozdravil na cestu od moře z Polska Mirečka a dcerku Sabinku, taky Pavlu. Jedou spolu s Dovči, takže šťastnou cestu a jsme moc rádi, že na tu cestu posloucháte Radio Kiss, teď 24/7.

0: Kiss Active Weekend.
1: Tak jak si kysáci užíváte dnešního dne, venku krásný počasí, ideální na koupačky, posezení někde venku pod pergolkou, k tomu dobrý jídlo, pití, dobrý přátelé a dobrá muzika, tak jsme rádi, že Kiss je s vámi při vaší neděli a zajímá nás vlastně, co děláte a nebo kam míříte, takže přes mobilní apku Rádia Kiss můžete dál do Active Weekendu klidně posílat vaše vzkazy, pozdravy a taky tipy na zbytek tohoto víkendu. A kdybyste měli chuť někam vyrazit, tak můžete třeba na Svatovavřinecké hody.
2: Vyražte do Přerova, kde se tento víkend konají tradiční Svatovavřinecké hody na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a na Horním náměstí. Těšit se můžete na tradiční hodové slavnosti s bohatým kulturním a společenským programem, včetně historického jarmarku.
1: Děkujeme, Terko, za skvělej tip. Kysáci, pojďme si dát další muziku a zhruba tak za 15 minut taky čekám na váš výběr v Juboxu.
0: Kiss Active Weekend.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby-legal.cz
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Rokový jukebox. Barča s chlapama v autě. Ahoj, Barčo.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tak Barčo, jaký chlapy máš v autě a kam jedete?
1: Partnera a syny a jedeme už domů, byli jsme na nákupech, takže se vracíme zpátky.
0: Pořídili jste si i něco pro radost nebo jenom takový ty nezbytné věci?
1: Jenom ty nezbytné, jenom synům nějaké oblečení, protože...
0: Jasně.
1: Obnovit chatník a takhle.
0: Jasně. Tak jo, co pošlem na cestu a komu to, koho budeme pozdravovat teda?
1: Tak bude to právě pro ty chlapy v autě, bude to Andrea Bocelli, ta nejnovější písnička a jenom tak pro pěkný den, ať je ta neděle hezká.
0: Tak ať ho máte ať i po nákupech den. Pěkný i vy všichni. Dobře, doražte a zas někdy zavolej. Měj se hezky.
1: Super, díky moc.
0: Ahoj.
1: Měj se, ahoj.

0: 12 hodin 44 minut. No a teď už naproti mě sedí týpek, který to tady přebere. Vítě, ahoj Vítě.
1: Dobrý den, dobrý den.
0: Já, mě by zajímalo, dneska nejenom, že slaví svátek Roman, jo, ale
1: ano.
0: Já vždycky koukám ještě, co jako za takovou jako zásadní denní informaci, takže datum 9. srpna dneska je den melounu a mě by zajímalo, jak se k tomu postavíš.
1: Takhle, jak se k tomu postavíš? Jako k těm melounům?
0: Já nevím, jako jestli jsi horňák nebo dolňák.
1: Ne, ty máš jednu velkou nevýhodu, protože já jsem byl v autě a slyšel jsem právě tvůj vstup, kde jsi říkal, že je den melounů a že holky by dneska měly právě něco ukázat.
0: No, výstřihy.
1: No, však to je v pořádku.
0: Teď jo.
1: Takže buď výstřihy a potom už bude jenom, jak se to... Tak, co se teďka rozdává vlastně teďka nejžádanější věc ze zahrad?
0: Ze zahrad?
1: No jasně,
0: nechápu, co myslíš.
1: No víš co,
0: nevím.
1: Mě to úplně vypadlo teďka. Cuketa!
0: To se rozdává, jo?
1: No jasně.
0: A rajčata taky.
1: Rajčata se taky rozdávají, ale to nejsou melouny.
0: Já si myslím, že to je diskriminace trošku. Že by se zároveň na dnešní datum měl udělat i den lentilek. Takže Vítě Lesák, už za chvilečku.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: A je tady pohled na silnice, jak tam to vypadá. D1, 332. kilometr ve směru na Brno hlásí nehodu, bouralo se i na D10, přímo na exitu 41. Ve směru na Turnov další nehoda Liberec, Unisy, Stříbro, Vodičková a v Praze jižní spojka a Barandovský most. Šťastnou cestu!

0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem morských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
1: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
4: Ať už děláte cokoliv, jsme rádi, že jste s Kissem, taky se mnou s Vítou Lesákem přeju krásnou a pohodovou neděli a dám vám do uší Aviciho nebo Passion Fruit Wonderland právě teď.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

Romane, Romane, všechno nejlepší k svátku. Romane, dneska v kalendáři v neděli 9. srpna roku 2026, 13.08, to je aktuální čas. A následující minuty na Kissu budou vypadat následovně, dáme další hudební legendu, jukneme i co se děje ve světě, protože neplatí, že jenom v Čechách, když je nějaký problém, co tady nejde, tak Čecháček vždycky přijde na to, jak se to dá obejít, a tak dále a tak dále. Podrobnosti dám už za chvilku, krásný případ z Itálie a do té doby stihneme i spoustu muziky, Simple Plan, Wakefield nebo David Guetta a Gun Gun Gun.

Simple Plan právě teď dozdělili na KISSu. A když je doba dovolených, tak si uděláme výlet do Itálie. Protože turisté platili 40 euro za antický amfiteátr, ale byl to jeden velký podvod, protože to byla stavba vyrobená z betonu, sádry a natřená barvou, aby to vypadalo staře, takže nejenom v Čechách se dějou takovýhle podvody, ale i v Itálii. Nicméně bylo by docela zajímavý, kdyby to udělal někdo z papíru, že byste třeba tady po Čechách vyrazili na Karlštejn, zaplatili vstupný, vylezli si pěkně až nahoru a tam zjistili, že je to vlastně všechno z papíru a že je to takovej lehkej podvůdek.

Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Zazpomínám na dobu, kdy jsme pátek, sobota obráželi všechny akce a vždycky nad ránem byly dva songy, který vždycky ten mejdan uzavírali. Buď to byly Prodigy, anebo Chemical Brothers, a u Chemical Brothers zůstaneme, protože tenhle projekt je z Londýna. A taková perla, tenhle single, který mám pro vás přichystaný, tak v roce 1999 vyšel dokonce i na kazetě. Tak jestli doma máte tenhle ten poklad, tak si můžete mnout ruce. My si ho teď hudebně připomeneme na Kissu hudebních legendách. Tady jsou Chemical Brothers. Hey boy, hey girl, rok 1999.
2: Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go!

0: na Kisu. K létu patří samozřejmě grilování, popíjení s přáteli, ale hlavně alkohol za volant nepatří. Na Českobudějovicku chytli dalšího řidiče, který měl skoro 5 promile. Samozřejmě, když se budeme bavit o těch rekordmanech, bylo tady i 7 a tak dále. A už to není jenom záležitost chlapů, některý dámy za to taky umějí docela slušně vzít, tak říkám, žádnej alkohol za volant nepatří. Aby jsme to trošičku jakože odlehčili, tak na závěr jedna legendární silniční kontrola.
1: Zdravím.
2: Jdeme se řidič.
1: Bol jsem.

0: servisem za volantem po celé republice.
1: Tak jukneme se ještě krátce před 14. na silnice, jak to vypadá, mám pro vás dvě dopravní nehody. Jedna je na D11 ve směru na Prahu, je to přímo na exitu 68 a ještě jedna dopravní nehoda na D10, taky na exitu, tentokrát 41 ve směru na Turnov. Jinak žádné další dopravní nehody nemáme hlášeny, co se týká Pražského okruhu, tak okruh už jede po odstávce kvůli údržbám na tunelu, by všechno mělo být zpátky ve starých kolejích, tak doufám, že dneska už nám to všem pěkně pofrčí. Šťastnou cestu!

0: KISS počasí.
1: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
2: Nastal čas na odpolední kafe, tak ať chutná, a z KISSu vám budeme hrnout do uší to nejlepší od 90. let, Milky a nebo Barakuda. S váma Vítělesák, přeju krásnou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
3: Be happy.

0: a David Guetta na Kissu. Krátce po 14. hodině, za chvilku budu hrát opět podle vás, máme víkend, tak o víkendu máme pro vás i spoustu jukeboxů. Takže jenom připomenu, telefon do studia 210 32333 a nebo můžete taky vyzkoušet naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Dáme si Becky Hill, Jay-Z a Alicia Keys a ještě předtím jedna devadesátka jak vystřižená, Culture Beat a Crying in the Rain. Hezký odpoledne.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: lepší než originál.
1: Ano, kdybyste si tu dobu chtěli připomenout, co všechno jsme tady zpívali, tak samozřejmě můžete, ať už to bylo Break It Up. Break it up, break it up, break it up, break it up, my love. Nebo APT, APT. Nebo Tequila. Tequila. Tak tohle všechno a mnohem, mnohem víc najdete na našem YouTubeovém kanálu, kde momentálně pro vás máme víc jak, pozor, 1000 videí. Takže zábava na několik dní pro někoho, kdo to pojede pořád, tak zábava určitě na několik hodin. Tak jukněte, je tam prakticky úplně všechno, co jste tady v éteru zažili. Za chvilku zažiju taky někoho z vás, protože dáme si další víkendový jukebox, tak se těším na 210-323-323. A teď si dáme jedny přátelé a za chvilku i Veronu. Hezké odpoledne.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: A další víkendový jukebox na Kissu je nachystán právě teď. Zdravím Michala. Michale, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ty jsi mi říkal mimo éter, že máte teda pracovní neděli, že teďka rozměřujete trámy, je to tak?
1: Ano, ano.
0: Hele, a sedí to nebo jedete vyloženě, no, zhruba takhle to nech?
1: ne, opravdu rozměřujem.
0: Fakt jo?
1: Ne, ono by to pak opravdu nešlo.
0: Nešlo, tak doufám, že teďka to hudebně půjde, vybrali jsme Emily a Slovenku, komu chceš nechat zahrát, povídej.
1: Chci nechat zahrát mýmu kámošovi, dobrýmu kolegovi, spolupracovníkovi a nevím, jakou superlativu bych ještě našel, protože je ochoten i v den svátku přijít a pracovat se mnou.
0: Ty blázne, tak ty musíš mít asi nějaký...
1: Romanovi.
0: Já si myslím, že ty musíš být nějaký čaroděj, že prostě lidi za tebou přijdou makat.
1: No, čaroděj nejste.
0: Tak chlapi, zdravíme vás, užijte si to, ať se to daří a zas někdy na Kissu, ahoj.
1: Děkujem, ahoj.
0: Čau, čau a ještě hlasovka od Tinky.
2: Čau, tady Tinka, právě teď grillujeme v naší nově postavené pergole a zahraj prosím pro nás všechny, mě, Adélu, Vanes a Oldu. A samozřejmě pro všechny kysáky díky moc.
0: Tak hrajeme i pro ně pod pergolu.

0: Začalo to videem, kdy stěhováci vyhodili lednici z 9. patra a včera polský farmář rozoral čerstvě položený asfalt, protože cestu považuje za svůj majetek. Já mu tleskám, protože on myslel i na polský silničáře. V tuhle chvíli aspoň to místo nemusí osazovat značkami. A podle videa se tady určitě jezdit rychle nebude a hlavně ani vám tam nehrozí žádný aquaplaning, protože i kdyby přišla povodeň, tak tou megabrázdou všechno odteče.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravíme všechny cestovatele, pojďme se podívat na dopravu, jak to vypadá. D1, 122. kilometr ve směru na Brno hlásí nehodu. D1 ještě jednou, 112. kilometr, tentokrát opačně, a to ve směru na Prahu. D4, 11. kilometr ve směru na Prahu, dopravní nehoda, dálnice je v tuhle chvíli uzavřená, sjíždíte na exitu 14 Řitka a zpátky na exitu 9 Jíloviště. A ještě dvě nehody, Havířov Mánesova a Tábor Varšavská. Kdybyste měli info ze svých cest, pošlete přes naší kysáckou apku. Šťastnou cestu!
0: Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
2: Zdraví vás Kuba,
3: Lenka,
4: Alex,
5: Katka
6: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá
7: non-stop.
8: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
9: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
10: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na ticket.energylandia.pl.
11: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show. Drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia Kiss.

0: je ten tvůj?
1: Který je ten tvůj?
2: Počkej si na výzvu
0: a nech si zahrát.
2: Jukebox Rádia Kiss.
0: I o víkendu.
2: Rádio Kiss. Počasí.
3: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
4: Venku typicky letní počasí, tak dáme i typicky letní song. Za chvilku My Candies Everybody a ještě předtím i 90 od Fun Factory. Hezkou neděli přeju!
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.
6: Check it out, check it out.

Letí pecka na Kissu, My Candice, Everybody. Máme krátce po 15. hodině, možná ideální čas na nedělní kávu, k tomu něco lehce sladkýho. No, rád bych někde odběhl, ale bohužel možnosti jsou dost omezené. Co můžu ale slíbit, už za několik málo okamžiků juknem taky lehce po Evropě, protože nemusíte jenom lítat, ale můžete zvolit i trošku jinou dopravu a pro někoho, kdo se bojí lítání, si myslím, že je to ideální kombinace. A mám pro vás i další muzikou Shawn Mendes, Last Go a v tuhle chvíli i Taylor Swift. Hezké odpoledne.

Shawn Mendes na Kissu. Těžko říct, jestli Shawn Mendes rád lítá. Nevím, jak to máte vy, pokud zrovna nejste příznivci létání, tak pro vás mám dobrou zprávu, protože letos přibylo nejvíc denních i nočních vlakových spojů a dá se opravdu po Evropě dostat prakticky kamkoliv. Samozřejmě musíte objednávat s dostatečným předstihem, aby to bylo za přátelskou cenu, protože kolikrát prostě ty vstupenky, jízdenky na poslední chvíli už taky něco málo stojí. Nicméně věřím, že pro spoustu lidí to může být určitě příjemný cestování, když se bojíte, jedete po kolích, kocháte se krajinou, pohodička, zajdete si do občerstvovacího vozu. Já doufám, že letos ještě stihnu Express, který jezdí z Prahy do polské Gdyně až k moři. Jmenuje se Baltic Express, ségra mi doporučila, tak doufám, že to letos klapne. Aspoň na otočku se tam

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. stavby.legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: legendy Rádia Kiss.
1: Ano, i v tuhle chvíli na Kissu pro vás máme další hudební legendu a musím říct, že se psal rok 1990, kdy se producenti Jürgen, Frank a rapper s názvem Olaf dali dohromady a založili projekt, který se jmenuje MC Sar and the Real McCoy. Právě teď se pode mnou začíná rozehrávat. Je pravda, že první, co udělali, tak to byla předělávka Technotronic Pump Up the Jam. A tohle už je single, který vyšel v roce 1995. Tak zpátky v čase právě teď na Kissu. MC Sara, Real McCoy, Aden Knight.

0: muzika na Kissu, to je Robin Schulz a Better Times. A pozor, odbočíme na 90s Party Life.
1: Kiss Party Life a Radio Kiss.
0: Ano, závěr prázdnin se pomalu, ale jistě blíží. Ano, je nějaký čas, to bez pochyby. Nicméně do svých diářů si napište datum 29. srpna, protože míříme na amfiteátr Loket, kam přivezeme hvězdy jako Groove Covery.

0: dorazí i legendární Kosmonova s Ailou. To všechno už 29. srpna, Amfiteátr Loket a 90s Party Live. Moc se těšíme. Vstupenky můžete zakoupit přes naše webovky, kdybyste náhodou ještě neznali, ale věřím, že znáte, tak přece jenom jen připomenu KISS.cz.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Dopravu začínáme s Verčou na D4.
2: Ahoj všichni, ráda bych nahlásila aktuální nehodu z výjezdu na Písek směr Praha na dálnici D4. Je tam převrácený auto na boku.
1: Měl by to být kilometr 156. D4, připomínám nehodu na 11. kilometru. V tuhletu chvíli už by se kolony měly začít rozjíždět. Zdržení zatím na 15 minut. Další místa, kde se bouralo, Ivančice, ulice Ke Karlovu, Plzeň, Suková nebo Jeseník, ulice Smetanova. Jinak pokud míříte po silnici první třídy číslo 3 od Olbramovic na Prahu, tak bude to klasika, jedeme, stojíme, takže čekejte se zdržením. A ještě se zdržíte i na D1 před Mirošovicemi ve směru na Prahu, zdržení v tuhle chvíli 15 až 20 minut.

0: KIS počasí.
1: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
0: To nejlepší. Od 90. let. KIS Radio KIS.
2: Be happy. Life is too short.
3: Máme krátce po 16. hodině. S váma na KISu Vítě Lesák. Za chvilku další letní pohodička. A to Mark Horn a Semitu Rakakabam. Ale ještě předtím klasika všech klasik. Life is too short.

0: Tak třeba i Romanům jsme hráli v tuhletu chvíli, tak pánové, všechno nejlepší, dneska máte svátek a třeba i na Romana si vzpomenete v dalším Juboxu, protože na Kisu budeme už za několik málo okamžiků hrát podle vás, tak připomenu jenom kontakty, dvě cesty, buď ta telefonní 210-323-323 a nebo taky nahráváte zkazy přes naší kysáckou apku. Tam se budu v tuhletu chvíli podívat, co tam všechno naskákalo a do té doby taky pustím další kousky Two Colors, Licky Lee a nebo Bondigi Digi Bondigi Bo.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss Radio.

Two Colors právě teď dozněli na Kissu. Platíte si pojistku v domnění, že kdyby se něco stalo, pojišťovna hnedka zacáluje. Tak pozor, není tomu úplně tak. Povídat by mohla Američanka, který pojišťovna odmítla platit plnění kvůli tomu, že má moc dlouhý jméno. Nevím teda, co je na tom dlouhýho, jmenuje se Kerry Ann Weinberger Mornault. Nepřijde mi, že by to jméno bylo nějak extrémně dlouhý, ale prostě pojišťovna řekla a jelikož je to Američanka, tak tohle skončí u soudu a ta pojišťovna, ta ještě bude plakat, protože ta se na nich tak zahojí. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide. Nation

0: se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšety.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Jukebox. Ano, na Kissu v tuhle chvíli budu hrát opět podle vás, tak beru vaše apky. Martin.
1: Kámo, hraješ dneska naprosto famózně, úžasné počasí, tady včelička a zdravím všecky Romany, které znám. To znamená Roman Pajac z Havířova a Roman z Dodge Crew z Těrlická. Romanové, vše nejlepší a prosím tě, zahraj jim tam nějakou pecku, ať je to rozjede. Čau, Martin.
0: Jo, za chviličku zahraju. Zdravím taky Kubu, který je na dovolený v Bavorově s velkým B.
2: Ahoj, Víťo. Poprosil bych, teď jsme s rodinou na dovolené v Bavorově, jestli bys nám nemohl zahrát Dík Kuba.
0: I vám zahraju a poslední Aneta.
3: Ahoj, prosím tě, nech nám zahrát písničku od Tiesta Business na cestu, protože jedeme zrovna z Krumlova do Tábora a pak z Tábora nás čeká ještě 45 kilometrů. Tak ať nám to rychleji utíká a pro moji mamku, který jsem tam nechala dva sviště, tak aby jí tam z toho netrefilo. Dík moc, čau.

My milovníci taneční muziky jsme včera docela koukali, protože držitel ceny Grammy, který dělal třeba s Madonou, Britney Spears nebo U2, William Orbit už není mezi námi, zemřel ve věku 69 let, a to už 23. července a rodina teprve včera pustila ven tuhletu informaci. Tak pojďme na Kissu v tuhle chvíli zazpomínat na britského hudebníka a producenta, který udělal tuhle zásadní pecku. Vzpomínáme William Orbit, Adagio, Four Strings.

0: Kiss.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

0: Hezky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak se juknem krátce před 17. jak nám to jezdí nebo nejezdí. Bouralo se v Ústí nad Labem Drážďanská ulice, Vestec, tam je dopravní nehoda taky na ulici Vestecká. Další nehody k Belnice nebo Radim, v Praze nehoda na ulici Zenklova. Co se týká průjezdnosti, tak příjezd do Prahy po D1, postojíte si od Mirošovy zhruba 15 minut, zdržení taky na silnici od Benešova ve směru na Prahu, tam je taky zdržení zhruba 10 minut a zdržení hlásí i Pražský okruh ve směru k letišti. Z dopravy všechno. Šťastnou cestu.
0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pustíte si Michaela.
2: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
3: Vy jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
4: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
5: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
6: Mě je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás. Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss.
7: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
8: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
9: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
8: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
9: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
10: Vážení, chci vám představit naši vzdělávací společnost Zřetel. Nabízíme rekvalifikační kurzy v oblasti pedagogiky a sociálních služeb a další vzdělávání pro učitele, sociální pracovníky a chůvy. Kurzy jsou prezenční i online. Některé lze hradit úřadem práce. Zřetel.cz.
0: Nejoblíbenější hity jukeboxů Rádia.

0: Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss i o víkendu. Rádio Kiss počasí.
1: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
2: Víkend je pomalu do finále a na Kissu pro vás mám takovou bojovku, protože vy si rozhodnete, co za chvíli pustím. Podrobnosti za chvilku, teď Los del Rio Macarena.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Volkswagen Eternity. To je muzika, která dozněla právě teď na Kissu. Že nás čekají další víkendový jukeboxy, to už asi všichni moc dobře víte. Takže nachystejte telefony, už za chvilku 210 323 323 a budete taky potřebovat i telefon s naší kysáckou apkou, protože když se nám blíží konec toho víkendu, tak jsem říkal, že dáme nějaký hudební bonbon, ale já to úplně jako nechci rozčísnout, co to teda bude. A vybral jsem teda jednu 90 předělanou a jednu 80. A vy to rozhodnete přes apku, dejte vědět, jestli 90 nebo 80, pro co máte teda vůbec hlasovat. Vybral jsem remix od Cyrilla, Britney Spears, Every Time. A nabídka číslo 2, 80, I Like Chopin. No, pojede to, nebojte se. Tak je to na vás. Dejte vědět přes apku, co si v neděli 9. srpna tady na Kissu zahrajeme.

0: Trendový jukebox.
1: A telefonní linka 210 323 23 je obsazená, tam už čeká Monča. Moni, ahoj.
2: Ahoj, ahoj všem si.
1: Vy jste říkali, že jste akorát v koloně. Kde jste v koloně, prosím tě?
2: Čověče, já to nevím, jak se to jmenuje. Jedeme z Polska, takže jsme na polské dálnici někde za...
3: Minuli jsme první střed na Štětí.
2: No.
1: Takže až se rozjedete, tak můžete do Polska říct Jenky, mám nachystaný skútr, Paul is dead, komu? Povídej.
2: Tak to určitě bude k nám, pro nás auta, pro všechny kysáky, pro moji sestru, asi pravděpodobně už jde na noční v Děčíně a zavíme Březňáky v Děčíně.
1: Ok, mám to taky staný, přeju šťastnou cestu, hraju pro vás skútry už za malý okamžik, mějte se tam, čau čau.
2: Moc děkuju, čau čau
1: taky, všem, ahoj. A ještě hlasovka od Ádi, protože právě teď se přesouváme na koupaliště.
4: Ahoj, prosím, chtěla bych zahrát nějakou rychlou pecku do Cerekvice nad Loučnou, jsme na koupališti a písničku bych chtěla nechat zahrát i klukům za bar a tím to utíká. Díky moc, Áďa.

0: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
2: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

Sunblock na Kissu First Time a děkuju, že jste si to sami rozhodli, protože pro mě to byla těžká volba. Dal jsem vám na výběr dneska ze dvou předělávek. Jedno je Britney Spears Everytime v remixu od Cyrilla a druhý klasika z 80. Gazebo I Like Chopin Christian Marchi Club Remix. No a musím říct, že teda pěkně jste Britney převálcovali, takže díky za vaše hlasy a na vaše cesty právě teď k domovu. Jedna velká vzpomínková

0: Chtěla bych nechat zahrát písničku pro mě, pro mýho Tomáše, pro všechny naše děti, pro moji ségru a její děti, které jedou k nám na grilovačku. A je úplně jedno, co zahraješ, aby jsme měli hezkou neděli. Děkuju.
1: Tak užijte si neděli a zdravím i Máru.
2: Ahoj Víťo, tak 2 týdny uplynuly jako voda a konečně se mi vrátila malá domů. Tak nám tam zahraj něco pěkného, co se nám bude oběma líbit. Třeba takovou Lišku od Elvis. Díky, měj se, čau.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Tak jukneme, jak nám to jezdí nebo nejezdí. Začínáme v Hradce Králové na 35. Tam se bouralo na ulici Brněnská. Další nehoda na vás čeká na Slapech, což je Praha Západ. Bouralo se i v Benátkách nad Jizerou, Mělnická ulice, a co se týká dopravy a zdržení, tak D1 před Mirošovicemi. Tam si postojíte zhruba 20 minut a velmi silný provoz očekávejte i na Pražském okruhu směrem k letišti. Šťastnou cestu!

0: Radio Kiss počasí.
1: V pondělí bude oblačno až polojasno, od západu se lokálně vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky, které budou k večeru ale ustávat. Vítr zítra zafouká západní do maximálních 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 31 a 36 stupni.
0: To nejlepší. Od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
2: Be happy.
3: 18. odbyla, na Kissu ještě lampa svítila. Teda svítit bude. Ale to až trošku později, čeká nás posledních 60 společných minut, pak přistane tady ve studiu DJ Basslicker a s ním i repríza Kiss parády. No a bude to ještě mnohem, mnohem víc.

Run River. Tak to byl David Guetta, Alok. A následující minuty budou opět o vás, protože nás čekají další víkendový jukeboxy, tak jenom připomenu spojení, ale věřím, že moc dobře víte, telefon do studia 210 32 33 23, a nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy, a kdyby to náhodou nevyšlo, protože tady toho mám strašně moc, tak nezapomeňte, že dneska od 8 do 10 tady s vámi bude Alex, no a pokud ani to by vám nestačilo, tak čekají vás i noční jukeboxy. Dáme Paula Johnsona, dáme Elu Anderson a v tuhle chvíli je nachystanej i Arash. Přeju hezkou neděli a hlavně v klidu.

0: Víkendový jukebox.
1: Jdeme na to krátce po čtvrt na sedm. Opět na KISu bude někdo z vás vybírat a tím bude i Lukáš. Luky, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak ty jsi říkal, že máte každoroční akcičku, jak se ta akce jmenuje a co tam jako děláte?
2: Hele, máme apaluchu, každý rok to pořádáme s dětma, jezdíme jenom tátové a 8 dětí, 4 tátové, 8 dětí a každý rok jezdíme na jinou chalupu.
1: Hezky pěkně, takže letos se to zase vydařilo, všechno v pohodě?
2: Super, super, užíváme si to, grilovačka, pivko máme, samozřejmě nějaký tvrdší máme.
1: I já se těším, na grilovačku i na pivko, neboj se. Tak máme tady Ego a Robert Burian, komu teda chceš poslat, povídej.
2: Hele, pošlem to hlavně tej bandě, co jsme tady, takže 4 tátové, já jako Lukáš, pak tady mám kamaráda ještě jednoho Lukáše, máme tam Jirku, Tomáše, a když budu jmenovat ještě děti, tak tady mám moje jsou Tereska, Filip, Mikuláš, pak tady máme Tobika, máme tady Verču s Vojtíkem, máme tady, nás je hodně, tyjo, já bych to vyjmenoval.
1: Prosím tě, tak ale zrychli, my nemáme moc času, pojď.
2: Jo, nás je hodně, hele. Tak tady máme malýho Jirku a to je, doufám, že jsem na někoho nezapomněl.
1: A jestli jsi zapomněl, tak jsi mrtvej.
2: No, tak jsem mrtvej, no, tak asi zapomenu. A ještě samozřejmě musím ještě pozdravovat mamky domů, což je Lucka, Verča, Hanča a pozdravujeme z Vysočiny do východních Čech.
1: Taky zdravíme, hraju pro vás už za chvilku, mějte se tam a užívejte, ahoj.
2: Hele, díky, měj se,
1: čau, ahoj, čau. Ještě hlasovky, Peťka.
3: Čau, Kvíťo, prosím tě, zahraj něco pro našeho rovnístka k dnešnímu svátku. Hlavně tě pořád stejně šťastný, veselý jako doteď a těšíme se na dovolenou s ním, jak to strávíme. Díky, Peťka, Sebas a Pegas.
1: A ještě jedna apka, Tereza.
4: Ahoj všem kysákům. Je mi jedno, co zahraješ a je to pro všechny, kteří po 14 dnech jdou v pondělí zase do práce, tak ať vykročí tou správnou nohou. Mějte hezkou zbytek neděli. Terka.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
1: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss.

0: Radio Kiss a Centropen rozdávají školní potřeby na celý rok.
1: Ano, je tomu tak. Věřím, že vy, co máte školáky nebo spíš prvňáčky, který teďka po prázdninách půjdou poprvé do školy, tak vy už ty věci máte nakoupený klidně půl roku dopředu. Ale nevím, jestli máte vůbec jakože školní potřeby, to znamená nejrůznější tušky, propisky a další věci. A nemusíte mít jenom prvňáčka, můžete mít klidně i někoho staršího. Pozor, od zítra startuje naše další letní soutěž, a to o balíček školních potřeb na celý rok od Centropenu. Balíček má hodnotu 3000 korun. Jediný, co musíte udělat, dobře poslouchat, jakmile zazní signál, vytočit studio 210 323 323, odpovědět na jednoduchou soutěžní otázku. Hotovo, vymalováno, je to vaše. Podrobnosti už teď na našem webu www.kiss.cz.
2: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kisem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.
3: Ej,

0: Pomalu jistě finále, ale než udělám pápa a pustím sem bejslikra, tak samozřejmě pozdrav až z Ameriky.
1: Nazdarek Radio Kiss, tu je Milan, zdravím vás z Ameriky, z Rhode Island, akorát vegetíme u oceánu, s mojou najlepšou kamarátkou v živote Gabrielou, ktorá pricestovala ku mne na návštevu z Prahy, takže si to perfektne užívame. A keby ste mohli, prosím vás, zahrajte nám pesničku Happy People, pretože my sme teraz Happy People.
0: Dobre, tak zahrajeme, nie je to vôbec žiadny problém. Vito Lesák sa rozlúči a bude sa tešiť opäť o 14 dnov. Majte sa dobre, do počutia a dovidenia.

0: Hotelové tipy.
1: Pamatujete si ho? Huben Jura, co pobíhal po ulicích v plavkách s kšandama? Říkal si Borat. Sacha Baron Cohen i dneska bere ženská srdce útokem, a to ve snímku Dámy mají přednost. Je arrogantní, ale charismatický, pracháč a mocný, takže si s oblibou užívá vztahy na jednu noc. Jak moc se bude supničkáři líbit v paralelním světě, kde vládnou ženy a všechno tedy bude rázem jinak, než znal? Můžete vědět už dneska. Pro Kiss Katka Čepelíková.
0: Objevte magický svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě a akvaparkem. Pouze teď mega akce. Druhá vstupenka za polovinu. Kupte na tiket energylandia.pl.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
4: Bike park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
3: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
4: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
5: Dobré nálady v práci není nikdy dost. Co takhle si naladit Michaela?
6: Michael, ty si kolik? Normálně budu muset zastavit a vysušit si kaloty, protože jsem si cvrknul do textilu.
7: Teď jsem jedla polivku a vyprskla se mi, že se musím jít převlíknout.
8: Výborný to je.
9: Michael, ty borče, ty si teď zbožil celý éter.
6: No ty číčo.
5: To zas bude jízda. Startujeme v 10. Těším se na vás.
0: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu Kiss. Kiss paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle Kiss paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
10: Kiss paráda. Blablabla. Tak jo, kysáci, je to tady, jsem tady zase, jo, po týdnu. Naštelovaný, natěšený, že vám tady zase prubnu nějaký pořádný hitovky, který máte tak rádi a který mám rád i já, protože v tom nebudeme sami. A já se těším dneska, protože konečně vyšla moje největší srdcovka z Tomorrowlandu, kterou jsem slyšel naživo. A dneska vám ji dáme do Kiss parády, nový Armin van Buuren Everlasting. Je Saša ta zpívá. A kdybych nosil plinky, tak už je vyměním. Tak! Blue Crystal z Amsterdam, jejich My Oh My. Je skvělý, co? Letní! Venku 40! Haleluja, 41 stupňů Celsia. No tak si dáme něco hodně. Úžasný, takže i kaskáda. Ta poletí stejně jako Aquagen a už jsem to tak trošku nakous. Já jsem chtěl mi zmínit, že naše milovaná kaskáda nám krásně jde vlastně od dob, kdy vydali první hit v roce

0: Tvoj nejproducent už to neprodukuje, Manuel Reuter, ale kamarád z Holandska. A je tady Utopia, na desíce dostala 7,5 tisíce hlasů.
1: Kiss Paráda, místo 10.

0: Kaskáda Utopia. To mě baví. A teď. Ještě před rokem tady řádili Chris Cross Amsterdam společně s Inou, vydal se Queen of My Castle. Pak tady byly třeba hity Early in the Morning, opět Chris Cross Amsterdam. No, dobrý remix. A teď je tady novinka společně s Willy Williamem. To je taky takový jako reggaeton týpek. Mně se třeba od něj líbila věc Hula Hoop. Matu si, jak se to vždycky hrával na diskotéce v Borovanech. Tohle to mantáka výbornýho. Takže, my si dáme kolaboraci jménem My Oh My. Není to Aqua, podle názvu, jak by tomu slušelo, ale jsou to prostě Chris Cross Amsterdam a Willy William. Jdeme na to, novinka číslem 1. Hlasujeme na Kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

Když tohle boží song, kdy tady píše Anetka, se jí to hrozně líbí, no. Tak Anetko, tak doufám, že tam taky skáčeš. S Elzou a Gretou na plný pecky, se taky hrozně líbí, je to úžasný. Chris Cross Amsterdam, My Oh My, to je neuvěřitelná šleha tohle. Wow, až jak se tam tlemí normálně, jako kdyby si něco šlehli, že jo? To je to šleha, kterou se šlehla. Tak hele, ale pozor, teď si dáme devátou pozici, jo? Tak devítka je krásný číslo, hlavně když předtím máte 60 a sečtete to dohromady. A pro ty novější posluchače, kteří se narodili později, ježiš, to je spojení. Tak když odečtete dvojku, tak je 6-7, ale dobrý, nechám ty čísla, jo? Necháme ekonoma doma. Nicméně, prosím vás, na devíce, Shakira, Burna Boy. A to je písnička, já jsem tady hrál v sobotu slavnosti Nový Bystřice. Přišla za mnou nějaká holčička, nekolik jí mluví, 5 let, měla dvojče, to bylo stejně starý logicky, že jo? Tak 2 5letý holky měly na sobě růžový trička a říkali, Strejdo, zahraj mi Shakiru Dai Dai. A říkala, to je dobrý, viď? Oni na to měli choreografii, ale kdybyste viděli ty holky, jo? Já pustím devítku. Sparáda, místo 9. Já jim tam pustil Clean Bandit Remix, jo? On je výborný, jo? A oni vždycky stáli, koukali a čekali na ten refrém, jo? Tohle jim tam hrálo. A oni stáli, čuměli, koukali teda, pardon, 2,5 minuty a říkal, Strejdo, kdy už se to rozjede ta verze? Říkal, to je Clean Bandit Remix, holky, to je síla. Tak holky tam stojí dodnes, ne? Je pravda, že jsem jim to zahrál v 10:30 večer, tak pak za mnou přišla maminka, že holky mají večerku, no. Takže já jim to posílám taky. Taky Shakira, Burna Boy, Dai Dai, ale ten Clean Bandit Remix, který je za mě úplně v topu, jo? Tak zapněte sušičky, jo? Zapněte sušičky, protože tohle se bude sušit úplně skvěle, když sušičku doma nemáte, tak. Trošku jazykolám, ale my víme, že jo? Tak jdeme na to. Dai Dai, Dai Dai, Dai Dai. Hallelujah!

Daj. Si říkám, no, to by mohli pouštět v nějakým tom veselým domě, aby posílali holkám Daj, že jo? Shakira, Burna Boy, Daj. Tenhle remix je naprosto fenomenální, jak to krásně jede. Tak a teď jdeme do Rumunska. Rok 2011, pamatuju si, kdy se jí říkalo Dilina, ale ona to byla Ina, ale to víš, ta čeština je tak krásná. Inuška, Elena Alexandra Apostolenu, takhle se přesně jmenuje, a dává tam pořádný hity. Třeba se Sašem, výborná pecka, Rock My Body. Ta mě bavila, no a co mě bavilo moc, letní Sunny Zap, jo. Máme ty 1.40 venku, jo, tak ještě si dáme něco letního, co bylo hodně dobrý od Iny, třeba Amazing. Looking like that, to byl hit, co? Rendezvous, to se vůbec nehrálo, ale mě to bavilo, já jsem to hrál, když jsem vysílal na Kisu, tenkrát na Kisi.

0: Devu, ježiš, to bylo super. A taky Be My Lover. Výborná Ina byla ještě Deja Vu hitovka. Skvělá. A kolik hitů se zapomněli? Já říkám, hele, tohle musíme dát do playlistu, abych to tady trošku porouchal. Tak, ale jdeme na osmičku. Dostala 14,5 tisíc hlasů. Rumunská Inuška a Wiz V8.
1: Kiss paráda. Místo 8.
0: Asi nás poskáte v Německu. Number 8. Numero 8. Wiz Away.

0: Tak jo, teď jdeme na ten krásný tip na hit, protože určitě pamatujete starý dobrý flak od Daddyho DJe, ty brdio, tak byl taky časy Viva Club Rotation, ten videoklip s malovaným taťkou, který tam hrál za mixážním pultem, no něco jako já, víc. No a teď přišli You Not Us, ne You Not Us, You Not Us se to vyslovuje, mají super show, je to taky výborný týpek, mladý, má zelený vlasy, no možná se srazil v lese s Esmeraldou, proto je zelený chudá. Tak jo, a dáme si Flipside, dnešní tip na hit You Not Us.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

chytlavý, je to skvělý, je to dokonalý. Je to tip na hit. Teď už číslo 7. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Robin Schulz, no jo, já bych si dal Schulz teď, taky co máte hlad. Dáme si Better Times, lepší časy, Radio Kiss a Kiss paráda.

0: jako Coldplay, krásně, tak ať už u toho děláte cokoliv, třeba sedíte na míse, nebo skáčete do nebe, třeba na zahradě, na té vaší madraci, teď nemyslím vaší ženu, myslím samozřejmě trampolínu. Ale když jsme u toho skákání ženy a trampolíny, novomanželských nocí a td., tak si dáme song, který se k tomu vůbec nehodí. A věřím, že tahle ta písnička se nebude hrát jako novomanželský tanec. Já zrovna zítra jdu hrát svatbu krásnou ke Strakonicům, statek Jedráš, tak věřím, že tohle jim jako nepustím. Já si tě brát nebudu, to by byl rozvod. Číslo Zex, jsem chtěl říct, číslo sex. 6, já si tě brát nebudu.
1: Kiss paráda, místo 6.
0: Mimochodem Vesna Ben Kristovao, Vesna už chystá další spolupráci s dalším známým rapperem, tak kdo to bude, na to si počkejte minimálně půl roku.

0: Spálili na šestce Vesna, Ben Kristoval, já se tě brát nebudu. Sedmička Robin Schulz, Barbs, Better Times, osmička Ina, I'm a whiz away. Devítka Shakira, Die Die, Clean Bandit, Edit a desítka, výborná kaskáda, Utopia. A teď novinka s číslem 2, kterou si nasadíme do Kiss parády Radia Kiss. Tady Wise, SK, Memories, takže si tam dáme paměti, krásný vzpomínky, no tak doufám, že máte hezký vzpomínky na letošní léto zatím.
1: Novinka Kiss parády Rádia Kiss.
0: A představte si, tenhle ten song úplně skvěle jede v Číně. V Číně milou Čínu, no to je dokonalý. Takže k tomu Memories na Kissu Vice.

SK na Kisu. A teď jdeme na pětku, kde jsou smutní holky, nevím teda, z čeho můžou být smutní, si zvadli, vyskli, já nevím, tak musíme je trošku zalejt, nebo je hodit do řeky. Každopádně, Sad Girls je hit, který David Guetta měl v šuplíku 2 roky a podobně třeba jako pesku I'm Good Blue, kterou taktéž dal dohromady s BB Rexou, tak tu vytáhnul až teď, kdy vystupoval na Ibice v Ushuaia v klubu, kde má pravidelnou noc, stejně třeba jako Calvin Harris, Dimitri Vegas a další velký borci. Mimochodem dneska, jestli ladíte ve středu, tak za chvilku Trends Party Live za 35 minut 58. vydání a Michal tady jako už vymýšlí, že pojedeme živě i na YouTube, tak uvidíme. Každopádně, co chci říct, že dneska večer asi za půl hodiny vystupuje v Ushuaia s Dimitri Vegasem Gabry Ponte. Tak jestli máte nějaký tryskáč, tak tam můžete vyletět a dokonce i David Guetta bude přítomen. Dneska je na pětce Sad Girls, BB Rexa a David Bagetta.

0: Kiss Paráda. Místo čtvrté.
1: Tak jo, kysáci, já vám musím říct jednu exkluzivní věc, vy co posloucháte ve středu Kiss Paráda. Teď tu byl můj bráška Michael Kavalčík a snaží se nastavit kamery dneska. Pojedeme živě, když to všechno dobře půjde. Živě. Tak já se těším. Ale, bráška ukazuje jedničku, Myšáček náš. Hele, ale jedna důležitá věc. Tady je song, který ideálně můžete poslouchat někde na kolotoči, třeba v Itálii. A tam to bude jako úplně luxusní, takže kolotočová písnička, hymna všech kolotočářů, tak vy to máte rádi poutě. Pojďte si to rád. Je to nejen hymna kolotočářů, ale i hymna letošního FIFA World Cup 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, AJM, Megan Thee Stallion. Jdeme na to, na Kissu.

DNA, kysáci, já se teď na chvilku zastavím, protože je pravda, že já dneska skoro moc nemluvím, že jako bych mohl těch slov říct víc, takže teď si udělám takový 3minutový vstup. Dámy a pánové, každému v životě bych psal něco, psal to, co jsem mohl zažít asi 10 dní naspátek. Takovou tu, jako zažil jsem to hodně, porod, jo, úžasná věc, ale tohle, že mě neposlouchají matky, tohle bylo neuvěřitelné, já to řeknu tak, tohle bylo neuvěřitelné. Kysáci, stojíte v Belgii, v městečku Boom, před hlavní stage, 15 metrů před hlavní stage, tou největší na světě, kolem sebe máte 500 000 lidí a teď hraje Armin van Buuren. Přijde jeho nádherná zpěvačka Saša a Armin řekne, a teď vám ve světové premiéře tady bouchneme nový single, který jsme dali dohromady, jmenuje se Everlasting. Já pil střízlivý, pil jsem jenom vodu čistou, jo, nic jiného. A byl jsem tam s mým kolegou Tomem Herberem z Kysíční Čechy, se kterým se znám už 25 let, chtěl bych ho moc pozdravit. My tam stojíme, teď zpívá ta Saša. A my normálně brečíme. Brečíme dojetím z toho, jaký ten úžasný zážitek je. Kolem vás Austrálie, Argentina, Nový Zéland, Austrálie, Chile, Peru, všechny národnosti a oni dělají to sami. Čumí na toho Armina, čumí na tu Sašu a brečí. Dojeť, ale to je euforie neskutečná. A teď, když vám to pustím do éteru, tak jsem si naprosto jistý, že budu řvát taky. A ještě jenom řeknu jednu krátkou větu, jak je ten svět malý. Já jsem druhý den seděl na snídani v hotelu, kdy nás vlastně do hotelu vez Afgánec a já jsem se bál, že to je moje poslední jízda v životě, protože tam měl nějaký kvéry a mačety, tak jsem byl šťastný, že jsem z toho taxíka neoficiálního v Belgii vystoupil. A teď sedím u té snídaně, pouštím si video, jak zpívala Saša světovou premiéru a obstůl, tam vlastně nikdo jiný nebyl, seděl týpek, který si pouštěl to samý video. A já si k němu sednu a říkám, ty brďo, to není možný, ty jsi byl taky na Tomorrowlandu. Sednu si k němu a on řekne, mě pozval Armin. Armin je můj spolužák ze školy a Armin van Buuren chodil se mnou k zubaři a jsme nejlepší kamarádi. A mě spadla huba, jak říkám, jak je ten svět malej. Tak jsem si s ním asi hodinu pokecal u snídaně a on mi vlastně vyprávěl, že má v Holandsku vlastní rádio, který vysílá přes DAB+ a takhle a že s Arminem chystá spoustu spoluprácí. Takže, teď jsme v kontaktu, já mu pošlu video, že na Kisu hrajeme novinkový Armina a Sašu Everlasting a vím, že se to k Arminovi dostane a mám z toho hroznou radost, jak je ten svět malej a jak můžou být některý věci tak krásný. Přál bych vám to vám všem, kysáci. Takže teď ten song, který mě rozbil. Everlasting, Armin van Buuren a Saša na Kisu. Kiss paráda. Teď

že já se řvu jak želva. To je strašný, to je jak dokonalý, ne? Já jsem s tím Saši úplně v prčicích hraju posvícení v pátek s René Dangem, kdybyste chtěli dorazit 7. srpna. A co hlavně, 8.8. Hard Party Life, písek, tak tam si to dáme. No a protože se potřebuju trošku připravit na místo číslo 3, tak mi dovolte zahrát ještě jednoho Armina, u kterého taky brečím, tak já si ještě zabrečím, no. Vytahujem kapesníky, jo? Love is a drug, láska je droga, prosím vás, jo? Láska je skvělá, to druhý to nevím, to neznám. Jdeme na to, OK. Jdeme na to, Kiss, Radio Kiss, Kiss Paráda. Mimochodem tenhle ten song nám vyhrál Kiss Parádu před 2 rokama 7x za sebou. Tak jenom takový menší flashback do roku 2024 na Kissu.

Tak jo, tak já už jsem tady utřel nudly, teda samozřejmě jako při tom pláči je dojemný songy na kysu. A mě tady přišel krásný vzkaz od Bohouše. Basically, ty seš normální regulérní blázen, co tady jako jedeš za hemzy, to je neskutečný. Jestli někdy skončíš v Bohnicí, prosím, můžu mít pokoj s tebou, já bych se chtěl do konce života smát a mít takový slovní průjem, který tady máš ty. Děkuju ti za to, že seš takový optimista, protože mám dneska den mám blbej den dneska a mě to hrozně potěšilo. Takže díky. Hele, tak já jsem rád, tak si můžeme tady povídat. Já říkám, že bychom si tady otevřeli diskuzní kroužek v Eteru Rádia Kiss. Už i s Michalem Kavalčíkem tady plánujeme, že bychom měli nějaký diskuzní pořad, protože my většinou z Trance Party potom přetočíme v to, že tady furt jako meleme. Ale díky za ty vaše krásný vzkazoše, který mi tady kolujou a je to hezký. Teď už jdeme na Bangarangu, říkám Baba Vanga, která předpověděla konec světa, který se samozřejmě nestal, tak babka chudák, jí to nevyšlo, holce. Takže Dara Bangaranga, vítězka Eurovision Song Contestu, dneska bronz a dostala 71 243 hlasů na Kiss.cz.

Vyzáci, mě to baví. Neuvěřitelně dneska jedete. Nejvíce Anet, že normálně navštívila ne Tomorrowland, ale festival Zrče Beach, jo, v Chorvatsku. Taky jsem tam měl na mířo krásně a dokonce tam má z toho tetování. Neuvěřitelný, co tady zažíváte krásně, říkám tetování přes celý záda, luxusní nebo někde jinde. Ale píše mi tady i Michal Ševčík, který má hrozně dlouhý zážitek, ale oni taky byli na Tomorrowlandu, nevím teda jestli letos, ale měli krásný zážitek, kdy jeli do stanového místečka, nastoupili do autobusu a ten autobus zastavil úplně někde jinde a chudáci byli úplně v háji a nemohli najít tu hlavní stage. Nakonec si poradili. Tak to se stane, to je moc krásný. Takže já vás všechny zdravím, jste neskuteční, jak to tady dneska jede, ale já

Musím popojet dál. Minulá jednička je dneska na dvojce. A co to znamená logicky, kysáci, že máme nový číslo 1? Na dvojce teda jsou skuci, který zbourali Paru Kavil a dokonce zbourali i Big Summer Fest na Slovensku, kde to bylo fenomenální. Zpěvačka Emily mi posílala spoustu videí, kdy tam zaspívali samozřejmě Borovičku, Maj a tedy, ale sama i říkala, že s H.M. Backstrem byl výborný pokec. Tak si pozdravit Braňa a celou tu slovenskou bandu, kterou máme moc rádi na Kisu. A teď ty skutry, hlavní hvězdu. Mimochodem, u nás na Facebooku i na Instagramu proběhla soutěž, kdo je lepší podle vás, jestli Backstreet Boys nebo skutři, no samozřejmě vyhráli skutři z 91%. Congratulations! Kiss Parada.

0: Scooter No Rewind na Radio Kiss. A já mám ještě chviličku času, tak si dovolím zahrát ještě jeden tip na hit. A chtěl bych poděkovat našemu Kájovi Leneru, našemu rádiovému guru, protože tenhle ten song mě hrozně baví. Je to Aquagen Gino Montesano, bombardiák, který nám vlastně v Eteru Rádia Kiss dopřává teď s hitovkou Eternity, kterou udělal s Paulem Keenem. Je to jedna z nejhranějších věcí nejen u nás na Kissu a nejoblíbenější, ale i v sousedním Německu, kde to prostě jede. No a tenhle ten bombardiák překopal Pharaoh There Is a Star, dokonce na něj skáčete přes švihadlo, tak skvělý, zdravíme Terku Půbalu, která na to skáče od rána do večera. A tahle ta písnička je vlastně asi před hodinou Gino Montesano psal a říkal, poslouchám Kiss a je skvělý, že mě takhle často hrajete, no a já vím, že on teď teda poslouchá, takže Phil Grisse a Gino Montesano, a Deutschland, ja, danke mein Kumpel, und das ist für dich, diese Scheibe, ja, wir lieben deine Tracks, ja, auf Radio Kiss, gerade Aquagen, there is a star, jo, tak v češtině, ty tady tip na hit Aquagen, there is a star na Kissu.
1: Kiss paráda, tip na hit.

Extended verze, já jsem šťastný za to, že Extended verze ještě fungují v roce 2026. V roce 2017 fungovaly nejčastěji. A to bylo nejlepší, že během těch Extended verzí jste se třeba mohli dojít vyčurat, jo? Když jste hráli diskotéku. Tak, dneska už, když ty písničky mají 2 minuty 15, tak to jako ten DJ na té diskotéce se nestíhá. Tak já to radši vypotím, abych si nemusel. Každopádně, kysáci, důležitá věc, vy co posloucháte ve středu, máte 21 hodin 52 minut a vypadá to, že na 99% dnešní Trance Party Live 58 budeme streamovat živě na streamovat živě na YouTube Rádia Kiss. Tak Michal tady na mě mává ze studia, proto jsem takový jako rozjetej, ale co je důležitý, vy co posloucháte určitě v neděli, tak vás zajímá, kdo dneska Kiss Parádu Rádia Kiss vyhrál. A byla to minulá trojka, ano, číslo 3, jak jsem říkal minulý týden, takže tuto skladbičku si dáme dneska na čísle 1. Offenbach Star Sail 4 to the floor, na dvojce Scooter Rewind, na trojce Dara Banga Ranga, 4 pro dnešek Andrea Bocelli, David Guetta a 5 BB Rexa, David Guetta Sad Girls. Tak díky za to, že jste ladili, mám z vás radost, laďte dál Radio Kiss a pokud mě neuslyšíte na Trance Party, tak se uslyšíme samozřejmě třeba v Horeče Sobotnici, v Base Mission, nebo se uvidíme na Hard Party Live v Písku. Tak hej ho, a číslo 1 je tady! Kiss Paráda!

0: Kissparáda. Hlasuj na www.kiss.cz.
1: To nejlepší
0: od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: Hurá do školy!
1: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
0: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky. Let's

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Postavil jsi dům a cestou si něco upravil podle sebe? Teď je čas na kolaudaci a nevíš, co s tím? Žádný strach. My už máme podobné případy prošlápnuté. Pomůžeme s papíry, úřady i celou kolaudací. Stavby-legal.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu. Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
1: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
0: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
2: Mám to maso, něco pako.
3: A s tabákem možná?
0: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
1: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
4: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
2: To je dobrý!
0: To je dobrý! Raní Kiss, od 6 do 10.

love.

0: připraví na nový školní rok. Celý příští týden budeme rozdávat dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do KISu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
1: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s KISem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky. This is

0: Odbyla půlnoc, čili ten správný čas, abychom zase začali hrát podle vás. Ať máte parádní už pondělí.
1: To nejlepší. Od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: 1, 2, policaj, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Kek, 7, 8, gut

0: To byla z Kissu Katy Perry, její Roura, a my to můžeme klidně nastartovat. Ano, týden se nám s týdnem sešel, což znamená, že je tady pondělí a to může být o něco lepší díky nám, díky tomu, že si můžete objednat vaší oblíbenou muziku. Od Mixpultu vás moc zdraví Lukáš Bláha a já nabízím dvě varianty, jak toho docílit, abyste se slyšeli přímo v éteru. Buď nahrajete vzkaz přes mobilní aplikaci, anebo vytočíte číslo 210-323-323. No a už se dokonce někomu povedlo i dovolat, proto se ptám, kdo je tam? Halo, halo.
1: Tak, slyšíme se.
0: No, slyšíme se krásně. Kdo pak je tam?
1: Super, my zdravíme rodina Otových, jsme teďka v Olomouci na rybníku, rybaříme a posloucháme Radio Kids.
0: A jak to bere, jak to bere? Ryby jsou?
1: Je, už máme tak 10., 15. rybu minimálně, takže paráda, hrajete velmi dobře.
0: No tak to je skvělý, takhle to má vypadat. A co budeme hrát dál?
1: Tak my bychom chtěli Skútry a Víkend, jestli by to šlo.
0: No jasně, no, tak jako na uzavření víkendu, tak takový stylový song. Dáme si ho. No tak jo, tak posíláme Skútry a moc tam všechny zdravíme a ať vám rybičky pořád tak pěkně skáčou teda.
2: Děkujem.
0: Ahoj, díky.
2: Ahoj.
3: Radio Kiss. This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car!

0: Noční Jukebox.
1: A pojďme se v nich taky poprvé podívat do mobilní aplikace, kam nahráváte hlasovky, a budeme pokračovat v 90. Trošku šílených, ale proč ne?

0: Dík.
1: Tak užívejte i dál, jak jen to jde. No a já k tomu ještě připojím jeden vzkaz od Terky.
2: Ahoj kytáci, tady Terka a chtěl bych zahrát jakoukoliv písničku pro začku, to je úplně na vás, to je mi jedno. A chtěl bych ho jen pozdravit, aby dojel zdravě do práce a ať se co nejdřív vrátí domů. Tak ahoj.
3: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Listen to my brother. That's music. That's number one. Census.

0: Kiss a pojďme otevřít kalendárium pro už 10. srpen, ve kterém téměř půl hodiny lítáme. Tak dneska jsou tam v kalendáři všichni Vavřincové, Vávrové, tak těm je potřeba popřát k svátku. A potom taky herec, španělský herec, kterému se trošku pejorativně přezdívá Tonda Bandaska, nebo taky Antonio Banderas, ale jinak správně Antonio Banderas, vynikající, jednou nominován na Oscara a pětkrát na Zlatý globus. Kulaté čtyřicetiny má jedna z nejlepších tenistek posledních dekád českých, Andrea Sestýny Hlaváčková. No a tento den, 10. srpnový v roce 1960, proběhla v Los Angeles premiéra filmu Psycho režiséra Alfreda Hitchcocka. Tak já vám hlavně přeju, ať tohle pondělí a vůbec start nového týdne pro vás hlavně žádné psycho není. 210-323-323, pojďte si to radši pojistit.
1: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let. No, we gotta do. Gotta take it to the limit.

0: Jsou s vámi pondělní noční juboxy, no a právě teď jdeme na číslo 210 323 323, protože tam už netrpělivě čeká Venca. Ahoj Venco.
1: Čau, čau, zdravím tě, Kisu.
0: Já tebe taky, kde pak nás ladíš, prozradíš?
1: Hele, ladím tě v práci na noční.
0: Jo, tak jo. A utíká to aspoň?
1: Vůbec. Jsem pěkně unavený, nevyspalej, takže bude to dlouhá noc.
0: No, jako zpívá Helenka Vondráčková, přesně tak. No tak jo, tak já jsem na tom dost podobně, tak se pojďme něčím pěkně probrat, já myslím, že Sub Focus to zajistí. Vybral jsem teda, děkuju, že jsi mi dal to právo, zatím poslední single, který jsme od nich hráli, jmenuje se Elevate, tak jsem ho tady vytáhl a pošleme ho někomu.
1: Ten je parádní.
0: Pošleme ho někomu.
1: Hele, pošleme všem, co jsou teďka na noční, samozřejmě tobě do ráda a taky mojí ženušce, která na mě čeká doma, až přijdu z noční a nebudu se dočkat, až přijedu domů a přitulím se.
0: Je mi to jasný.
1: Samozřejmě. Taky posílám samozřejmě, že jim miluju.
0: No tak to musí být samozřejmě, to jsou plusové body navíc a řekni mi, do kolika to spolu potáhneme.
1: Ale já končím v 6 ráno.
0: No tak to jsme na tom úplně stejně.
1: No tak, no, tak to si můžeme podat ruce.
0: No, ano, tak takhle na dálku, hele, dáme si jednu pěstičku, jak říká kolega Vojta Sklenář. Tak jo, Venco, díky za zavolání, držím palce, ať to uteče a posílám. Díky moc.
1: Díky.
0: Ahoj. Ahoj.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jubox. Rádia Kiss.
1: Ano, to naprosto platí i pro nový týden, který jsme nakopli, a jdeme zase na chvilku do mobilní aplikace, protože tam se ozval David.
2: Ahoj, chtěl bych nechat zahrát Aquageny, Se je trose gay, pro všechny mladé Boleslava.

Non fatti, non fatti tuoi, che io mi faccio infatti gay.

0: Jedna hodina, pokud u vás ještě nebo už lampa svítila, pak objednávejte muziku na 210 323 323 a přesapku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Velké díky, že i v pondělí 10. srpna stezky sem, noční jukeboxy v plném proudu, ještě spousta času před námi, tak si určitě o vaší oblíbenou buď nahrajte vzkaz do mobilní aplikace, anebo zavolejte na 210 323 323. Ale tahle linka je teď obsazená, protože na druhé straně já už vítám Michala. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
0: Michale, kde pak ty nás teď posloucháš?
1: Já vás teď poslouchám kousek od Mikulova, zrovna cestuju do Chorvatska, takže mám před sebou ještě asi 800 kilometrů.
0: Jasně, a pracovně?
1: Takže krásná cesta. Ne, na dovolenou, za rodinou.
0: Ale tak to je pěkný, tak to se jede hned o něco líp, viď?
1: To je pravda, když je to dlouhá cesta.
0: No to jo, to rozhodně. Tak doufám, že ti to brzo uteče i s námi.
1: Děkuju.
0: No a co by si rád slyšel?
1: Rád bych si poslechl písničku od 24/7 I'm Slave to the Music.
0: Takový otrok muziky. To já přesně jsem. to je o mně. No tak jo, tak si dáme Slave to the Music 24/7 samozřejmě. A někomu extra to poletí?
1: Ráda celé mé rodině, poprosím tobě do rádia, všem, co poslouchají, co jsou vzhůru nebo v práci a prostě ať si užijou krásnou hudbu.
0: Já moc děkuju. Michale, jak dlouho tam budeš?
1: 14 dní.
0: No tak to je krása. Tak užívej, hlavně
1: děkuju.
0: Je to tam všechno v pohodě a není tam něco extrémního, jako vedra nějak podobně, no. A nepadají tam
1: ty tam stejně budou.
0: No, já si myslím. Hele, a tak aspoň si zvykli už odsud.
1: Jo, to je pravda. Nějaký základu člověk
0: přesně.
1: Má.
0: Hlavně se nespal, Michale, opaluj se,
1: děkuju.
0: Namaž se i vnitřně radši.
1: Jasně.
0: Měj se hezky, hlavně dobře dojeď. Ahoj.
1: Dobře, děkuju. Ahoj.
0: A vám všem skvělou pondělní noc.
2: Radio Kiss. Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: giorno credi.
1: Un giorno credi, v jeden den uvěříš, těžká klasika pánu Gigi D'Agostina, Edoarda Benata. No a já věřím, že vám do nového týdne se startuje o něco líp právě s námi. Noční jukebox. Jukebox. A muzikou, kterou vybíráte před malou chvílí, minulý vstup, volal, jestli se nepletu, Michal, to byl, ano, z cesty do Chorvatska. No a asi vás bude víc, protože teď nám to potvrdí Janča.
2: Ahoj, zrovna jsme na cestě do Chorvatska, ještě nás čeká 6 hodin, zahraješ nám prosím Kelina Safír, děkujeme, ahoj.
1: Jasně, že jo, jdeme na to, šťastnou cestu nejenom vám všem, kteří míříte na dovolenou, ale pochopitelně i těm, kteří hold musí za volantem sedět tak nějak pracovně. Radio Kiss.

Před půl druhou vám do vašich uší proudí pondělní noční juboxy na Kisu. To znamená, že brzo se zase posuneme za další várkou vašich přání. Ale když jsme u toho posouvání, tak je fakt, že se říká, že po určitém čase ve vztahu je potřeba ten vztah někam dál posunout, ať už svatbou, anebo třeba početím potomka. No ale někdo to má trošku jinak. Jsou to lidé, kteří trpí v uvozovkách takzvanou objektofilií. Patří mezi ně i jistá žena, která si kdysi symbolicky vzala Eiffelovu věž. A teď je to tak, že se opravdu už posunula dál. Jmenuje se Erika Labrie a identifikuje se jako objektum sexuál. Popisuje, že dokáže vytvářet skutečné romantické a emoční vazby k neživým objektům. Po letech, kdy Eiffelovku označovala za svou manželku, teď říká, že si vytvořila hluboký vztah k plotu. Proto se tedy chce s Eiffelovou věží rozvésti. Tak může to taky být tím, že třeba ta Eiffelovka jako rezne, no tak už se jí tolik nelíbí. No, stává se to i lidem. Ale na druhou stranu tady vidíte, že opravdu chutě lidí jsou naprosto různé. Ona ještě navíc tvrdí, že podle ní nejde jako o snahu získat pozornost, ale reálně o reálné a smysluplné pouto. No tak my si dáme vzpomínku na dvojici živou. Kdysi dávno Olivia Newton-John, taky John Travolta a tohle už MC Erika Barbara Summer Nights pro Lidl 95.

0: Tohle byl tuším 2 roky zpátky opravdu mega hit. Kdekoliv jste nás pustili, tak byla dost velká šance, že se brzo v éteru objeví Pedro. A naopak teď si dáme hitovku, která myslím si, že už bude mít 3 křížky, tedy 30 let, což je neuvěřitelné, ale je to tak. Tenkrát se o tom mluvilo úplně všude, ten text jsme znali nazpaměť a díky Vláďovi, že nám tenhle song připomíná, já jsem ho hodně dlouho neslyšel, tak jsem za to hodně rád.
1: A už jen do rádia, hlavně tobě, pane DJ, mohl bys zahrát skupinu Chaos a jejich písničku Televize. Pro všechny, co nespají, nekoukají na televizi, nudí se a tak dále. Vláďa Zudějc, Morava, díky.
2: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
3: Vážení diváci, u televizních obrazovek TV Chaos vás vítá Fuga z Carreras. A teď už se pohodlně usaďte

0: Hurá do školy!
1: Radio Kiss vás připraví na nový školní rok. Tento týden rozdáváme dárky od Centropenu. Počkejte si na naši výzvu, dovolejte se do Kissu a pokud na soutěžní otázku odpovíte správně, výhra je vaše.
0: Prázdniny se krátí a škola skoro volá. Soutěžte tedy s Kissem a vyhrajte školní potřeby od Centropenu na celý rok. Centropen, to je česká výroba s tradicí a kvalitní psací potřeby nejen pro školáky.

0: jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Radio
1: Kiss. Na to se budete moct spolehnout i v tomto novém týdnu, ve kterém už lítáme, a linka 210-323-323 dlouho nezůstala něma, a na druhé straně já už proto zdravím Péťu. Ahoj!
2: No ahoj.
1: Ahoj. Peťo, my jsme se potkali vlastně už předvčírem na...
2: Ještě raz zarozum tě.
1: Že jsme se potkali vlastně už předevčírem naživo.
2: Ano, včera jsme to viděli.
1: Přesně tak.
2: Včera jsme to viděli večer.
1: Na party v Písku, já si vzpomínám, že ty jsi mi říkal, že nebudeš asi moc spát. A to platí. Je to tak?
2: Počkej chvíli.
1: Ano.
2: No,
1: je to krásný. Ne? Hele, já tě slyším nádherně. Ty mě slyšíš taky dobře?
2: Už teda za teba.
1: Tak, to je krásný. Ty jsi mi říkal už vlastně na té party v sobotu, že asi nebudeš moc spát, takže to platí.
2: No,
1: budeš
2: to
1: poslouchat.
2: Platí.
1: Je mi to jasný.

0: Lukáši, můj zesnulý táta by dnes 10. srpna oslavil 73. narozeniny, proto bych mu chtěl tam nahoru poslat od Romana Anděla Break It Up všem mým kolegům i a všechny, pro všechny ostatní, co taky jezdí kolečkama dolů, tak to napsal Zdeněk.
1: Lepší než originál.

zbožíš tohle všechno a zkusíš něco nového, tak mi to prosím neříkej. Skonči to, skonči to, skonči to, skonči to, lásko. Pokud myslíš, že je všemu konec, skonči to, lásko. Skonči to. Skonči to. Skonči to. Tak skonči

break it up. Yeah, break it up. Just break it up. Oh, oh, break it up.

0: Jsou 2 hodiny a onu moc máte nad playlistem KISSu stále vy. Tak objednávejte tu správnou muziku.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních juboxech Rádia KISS. Be happy.